Počúva sa najgulemite rádiu hitové v Plovdiv na stocia Louis 4 z Calvin Harris i Jazzy. Satisfaje z glavie tonu oficiálne, no redno v klasaciete i parčetu z kuetu z vršvečarte z podporeden. A sa kazvo Milian, beše mi prijatno.